0: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Ciš.
1: Dobro ranije. Za letošu 102. postatu skadžovanku pyta režija Votnetka za programovými dybkami. Kajž Milena Vočarjec a Maximilian Gruber jako umělský návod z Dželitaj, možná se zajímca do 1. oktobra se svojským činoškom Polaneju Přizevič. V fojejach budyské krone, ale tež na všelkých druhých městnách je za čas skadžovanky, tež za so městno za umělské tvorby zamovitaj dále z Dželitaj. Letuša skadžovanka votmije so 21. novembra. Na Povansko-šulskim centrum je Konrad Zuse ve Vojerecach večera symbolický zaryv za tvar moderného KI-labora. Novotvar má hač do konca leta 2027 hotový byč. Plánované sú mjezdrujím vôtovanie s VR-navočemi, špundovania, kýž ze senzoriku dživaja a inteligentné rumnostné systémy. Vosebie vukubvanské vobvuk aj ladanie a logistika máte z nových vuknenských možnosťov profitovať. S investíciemi niečo 3,15 miliónov euro nastane s tým na príchod vúsmerené vukubvanské steniščo za povanské kubvanie, budyský okres informuje. S prvnými tvarskými dživami pak sú hižo júliu započali. Srbské dječace divadlo pri NSLG je 8. a s dobom posledne predstavenie inscenácie Princesna Jamilia v sredu budyským rodovým divadle Rauwa. Dohromady 830 přihladovarjov je inscenáciu vidžavo. 15 holcov ze Srbského gymnázia a Srbské vyššie šule Budyšin predstaví hru dokova vokovo princesne, ktoráž čišinu na kráľovským dvore viac nevutraje a so do sveta poda. 5 z rajoku přenže nitko do zhromadného dživadlového projekta Domizna se srbským možinským dživadlom pod návodom Mirka Brankačka. Ponovenie B7 a 90 v Nemcach dále plánuje kajž předvidžané a přitom termíny dere do džaržuja. Kajž zdžili krajne zariad za drohotva a vopkat, maja nímale šitke podvožky spřijotované. Jako přichodný krok so drohotvarské dživa vupísaja. Předvidžané je klitu na lieču tvárič za počeč. Paralelne k ponoveniu drohy kvadu Nemcach potom tiež nové rove za médie. V Tuchovském lesu Pala Poršova informuje netko nová digitálna doživienská túra vo staviznách areála. Tuchovský les bie v 1980 letách zaurené pásmo, dokiež by tam ležonosť vojska. Ište dženca dopomínaja bunkry a druhé povostanky na nedošu sovietskú raketovú bázu. Doživienská štiežka poskyčuje na niečo 4 kilometrách všelaké stácie s pokývami, malými nadavkami a hudančkami. Štiežku biežeč traje niečo hodinu. Je to jedna z miestem cínače túru zapadný v Užice, ktorýž hoďa so s aplikáciou Audoria přesledžič. A to bych u naše povieste, kýž nám akáče tiež na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Čenzejší džen zají so s blakami z kúriavu, potom ve vodmenie moročele a svunco, vostanie pak sucho, při temperatúrach až do 21 stopňov, júce ráno znova kúriavojte a potom zaso vodmeniace dále sucho, při podobných temperatúrach až do 23 stopňov.
2: Niečo nešo, ok, a je lízo dola nešto vúľadače, štož môj mylič potom nám to dola rady prajče. Zazvojnče Mateja 7400, kýba so napísače nám WhatsAppku vúživače četú funkciu.
0: Srbský rozvoz.
2: Štyri menšiny, ponapo šest Čechie.

Tož jedeš tak přes kraj, kněži. Při tom vědru dola, to celé vosebita svědca, my znamenča se to takhle dže, tož já takhle vonka jsem, tož no je pytn, co je léčo opravdu nimo a vidět, že to tež na tom zosuratario kukuricu z vůjko džela i žožněli, například tož jedeš z Čichonce na Smelubochu a někotře kilometry dále na Smerkšiu Bošč a Kvačice, tam bych včera runě přítem, a jenom hač zčet tež v hižo ve rybách pobyli a tež někotře namakali a měch před někotřemi dněmi dost dobrý vůběr na rybách, samo někotře kuriatka.

Mezdrojem takle klinčavo som 10 leta skupina Toto Sapskim rozvasu a netko svešiče Teres Linderec.

0: Panie auta jeździć wa jeżdżasz no cele wod samo, a de szpunże to z KI a wujiczom tak spieszne dale, potom dreje to z tymi autonomnymi autami też spieszne punże też na naszych wujiczkich trochach.
1: Wie. Wieda, wiedomość a wunamakanki.
2: Nowy fachowy nastawk sledżaku z USA dre tež fachowcy Smart Mobility leba pola čorného kumca pilnie studuja. Tam však zabieraja so s autonómnymi autami a runie při dále vujiču tajkých môho vone dživo pomáč. Když autonómne auto bez šoféra jedže, vone svoju okolinu se senzorami a kamerami vopkičbuje. Tute informácie kumštna inteligenca vôhodnoča, kotraž potom na ich zakvadže rozsudža, hač ma auto boržič, pospiešič, odbočič a tak dále. Če odla pak so tajka KI tak abo hinak rozsudži, hodži so lidma rec. V obličenja su tajke kompleksne, zo je tiž fachovce nerozumia. To je problém, když pitaja za zmylkami, abo když spitaja za vopkat strašne zadžarženje auta korigovač. To odla su informatikarki z USA přidatnu kumštnu inteligencu ujili, kotraž je kajž převožova. Človeckých suvach a zrozumlivých konceptach informuje tuta, če odla plánovanska KI auče čini, štož ona čini. Jeli napríklad auto rozsudži, že má boržič, potom ševožovanská KI šie předležace informácie analýzuje a to šo s rozumlivým konceptom širiaduje. Napríklad, dokiaľ sú senzory kolesovaria spoznali. Tole ona sobu jedúcim auče žili a s dobom nadavk do kontrolného modula dále dá, zoby auto vo pravde boržilo. Přes túto krutú integráciu sa zaviešči, zo převožovarská KI tež opravdže to posredkuje, štož auto runie čini, asi jenož nešto neumyslí, štož však je nadal špak kumštných inteligencov. Tešče je systém žno k novým dopoznačam vied. Tak je testové autonómne auto všetco pred kolesovarem zastavo, ale ujinovo so jemu ženie nie je. Inženierky z toho ukáčachu za auto kolesovaria dla boržži. Z převožovanský KI pak sa pokaza, za auto kolesovaria jako tajkého se vás poznalo a to dla tý ženie kurs zminilo nebie. Ale jedna šesa vo núzové boržženie, dokáž sú odstavkové senzory nekajký zadživk spoznali. Z tutej viedu mu šofér zaje došť zapšimnič, zo nieby núzové boržženie treba bylo. A inženérky vedža, na čím dobia dživač, zo bych ju autonómne auto polepšili a viesčiše činili.
1: Vieda, viedomosť a vunamakanky.
0: Smerčinom, venkom, 12 po 6 Čech.

Lube dzieci, dobre ranie. Hižo za so piatk a prvni mesec novom šulskim leče je nimo. Kejko hodžinu daje dotal vupadnivo? Štož šulerju husto dosť snano veseli, je popravom kitro vulka kvakla. Votem sviča tež najnovše vúsledky tak menovanie PISA študie. Tola što to popravom je? PISA je skročenka za Program for International Student Assessment. A rika telko, kajž mezonarodne hodnočenje šulerjo. To rika, so tujšto krajach aktualnje biehich 1 a 9 džesač, kotrych so 15-letni šulerjo přirodovedach, matematice a čitanske kompetence pruvovachu, so by so nakoncu posudžovač a přirunovač hodžavo, kotrych krajach a šulach a po kotrym systemje šulerjo najviace navuknu. Najnovše vúsledky pokazaja, zo ma nimske nekak kuždu ceči 15-letne čeže při čitanju a ličenju. Nekak kuždu štvrte ma problémy při rodovedach a kuždu piate so žanym předmeče tak prave derje nečuje. To je najšpatnejší vúsledk PISA študii, kiž je D za nimsku vúskočil. Tola nači môj to zaležeč, zo so džičom krajach kajž finský, švýcarský abo japanský povšim zdaču vo veľe lipe vukne. Sledžeriam je napadnúvo, zo je nimský džin a vážnejše, kejko pines svojba má a što starší dživaja. Čím bohača je svojba, čím lepše vukupvanie môža starší zaručiť. To je tožto krajach inak. A je šo jedne, kejko pines svojba má, kupvanie je za kuždy džičo tam samsne. Što je napríklad finský recept za dobre kupvanie? Tam so džiči hižo jara záhe pistovani spíšuja. Šuli, dož šulerie raz téma Češo padne, dostane mauje skupine pomoc. A počasu, že ve vulky riadu ni dále. Estnisky sadža jara na čítanie knihu. Vobleto prečítaja základní šulerio 4 do 5 knihu, abo samo viace. A Singapurie přiste i vúčeriam vobleto 100 hodinu za to, zo bychu so dále kúbvali. Kak so vám ve vašej šuli vukne, što so vám ľubi, abo kotre zmieny by ste si pšeli, napísajte to la Dundaki rádu poviesť přes app MDR Serbia. K šuli sluša vizo tež šulský puč. Kak tajky s kolesom vysče zmištruječe, s tým je so Dundak zabirav. A vám júce ráno na podživečich o tým pojeda.

0: Anet Goye, naposetmiş.
1: Srpski rozvoz. Povjesce. V studiju Matej Cish.
2: Dobre ranje. Za letošu 102 postatu skadžovanku pyta režija votnetka za programovými dybkami. Kajž Milena Vočarjec a Maximilian Gruber jako vumjonski návod z Dželitaj, moža so zajímce hač do 1. oktobra ze svojským činoškom Polaneju Přizevič. V fojejach budeské krone, ale tež na šelkých druhých miestnach, je za čas skadžovanky tež zaso miestno za vumjonske tvorby, zamovitaj dále z Dželitaj. Letuša skadžovanka odmieje sa 21. novembra. Na Połowansko-Šulskim centrumie Konrad Cuse ve Vojorecach večera symbolický zárov za tvar moderného KI-labora. Novotvar má hač do konca leta 2027 hotové byč. Plánované sú miezdrujím vôtovanie s VR-navočemi, špundovania, kýž ze senzoriku dživaja a inteligentné rumnostné systémy. Vosebie vukubanské vobuka i ladanie a logistika má tej z nových ukienských možnosťov profitovať. S investíciami niečo 3,15 miliónov euro nastane s tým napríklad usmerené vukubanské steniščo za povanské kubvanie, budeský okres informuje. S prvnými tvarskými dživami pak sú hižo júliu započali. Srpské dječace dživadvo pri NSLG je 8. a zdobom posledne predstavenie inscenácie Princesna Jamila v sredu budeským rodovým dživadle Ravo. Dohromady 830 príladovario je si inscenáciu vobladalo. 15 holcov ze Srpského gymnázia a Srpské vyššie šule Budešin predstavujú dokova vokovo princesne, ktoráž Čišinu na Kráľovským dvore v Ecnevu traje a so do sveta poda. 5 z rajakov přenže netko do zhromadného dživadvoho projekta Domizna se serbským modžinským dživadvom pod návodom Jaka Brankačka. Ponovenie B7 a 90 v Niemcach dále plánuja, kajž předvidžane a přitom termíny dere dodžažuja. Kajž zdžili krajný záriad za drohotvor a vopkat, maja nimale šitke podvožky spřijotované. Jako přichodný krok so drohotvorské dživavu písaja. Předvidžané je kletu nalieču tvárič započeč. Paralelne k ponoveniu drohy kvadu Niemcach potom tiež nové rovy za médie. V Tuchovskom lesu Pola Porchova informuje netko nová digitálna doživenská túra vo staviznách areála. Tuchovský les by žiat na 180 letách zaurené pasmo, dokáž by tam ležonosť vojska. Ište dženca dopomínaja bunkry a druhé povostanky na niedešu sovietskú raketovú bázu. Doživenská štiežka poskyčuje na niedže 3 kilometrach šelaké stácie s pokývami, malými nadavkami a hudančkami. Štiežku bežeč traje niedže hodinu. Je to jedna z miestem cínače túru západnej Úžice, ktorýž hoďa sa s aplikáciou Audoria přesliečiť. A to bych u naše povieste, kýž namakáče týž na našej strane v internete a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: S vlakami zájí sa dženčnejší piat k skúriavu, potom dostaneme svunco a mročele ve vodmene, vostane sucho pri temperatúrach ač do 21 stopňov. Júciša sobota zájí sa podobne, potekým s vlakami kúriava, potom zase mročele a svunco, dále sucho pri temperatúrach ač do 23 stopňov.
0: Svesela zu poješ vám za šitkých kotci sú na neke gvašne zjezdžit vám po poču nam žane popkatne pokyve netko 4 po napu 7 nepředleža tuž do pojezbu do dženstnejšeho piatka a deštak chceš do konca tydženia.
1: Serbský rozvoz.

The dom je zelaria z molaria ve vazu verči so dženca od večera šestši šitko kova voku dudo a serbskih husličko Wolfgang Kotisek, vas na hudžbne počuvanje do sveta serbskih ludovih instrumentov přeprosi dženca večer ve vazu šestši. Hej, a v Rajbicach sveča cok un stydenja babi lečo, došak sme dženca teši že nikotre raze tu dženca rano prajeli, a domizniske tuarstvo Radiška přeprošuje na hučno literárne večo. Dženca, to bude na povosmich ve stroži pola hučine. Hej, na serbsko-nemske nazemske viki sče potom přeprošeni jutce do stroži pola hučine. Tam verči so šitko kuo voko birne kujku neplo. A ja kak se tam dojeđeče, so snač to na butamne, abo to, abo tam na praša. Vezo přes Malešec do Hučine, potek im nalivo odpočiče, potom ve Hučine do Lemišova a daleđe do Stroze. Na dnju votoreno pomnika, zajucišim nedželu, zmije tež MDR studio budušin srpskim rozvosom svoje dure votorene, a to vod do pona džesačih do popodnja štorjoch. Kapacite pak zavedženja budu obmezovane, štujš tak recjac nuc nepšinže, tun zmije pak dosť dalších možnost čo na vubio, napšikvat srpskim domje. Tam pokazaja filmy, dzieci muža paslič, sedakovia tekanc, vopšany program zmija tež ve ski v přízemju serbského doma.

0: Vočin, so dženca rano reči. A to čitame v novinách.
1: Kovo vokovo vučinského hata Radvorju môže so přirodoškytné pasmo jasno rozšerič. V gmenio pak so tuta idea dere nepšiuza. Kaž sábske novino rozpravia, by od budeského okresa plánované rozšerenie téma na zajšvom posiedženiu Radvorskej gmenskej rady. Okres chce mezrujem nový hat a dalšie vonine do tuto pasma zapšieč. Za Radvor by to niekotres čejmilo. Púče nemoli sa ižo bezešo dvutvarič abo vobnúveč a tiež nic vúživač. Kolesovanie by z džela zakazané bylo jechanie abo vodženie konu po lesach a vúkach kodžič abo tiež vúkodžovanie ze svojim psom bez lajne. A tiež ratovstvo dobavo s přidatnými smirnicami žive byč. Hunie to šo postará sa Radvorju vo kritiku. Kmena sadža menujúce tiež na lohky abo zlohka na turizm a vidí svoje vujiče tým nastúpaniu přes to vorožené. Tež ratovské družstvo je v obmyslenia přizvivo, napríklad možných stratov únožkov a nelepšinu za obsidžerov poninodla. Kmenská rada Radvo je plánované rozšerenie tohodla odpokázava. Netko, že ste ešte na okres, čiž chcete potom tež potrichených obsidžerov slyšať.

A bez hudby wiezo tež přichodný hodinie tu dále nepunže. Na vás čakaja Maria Matzena, Dennis Wenzel a Marek Rilka.

Znano z Četohižo v našich pojezdčach napo svyšeli a jeli zo nic, galki to tolarjane v úspech. V osom předstajenju ze s 800 cici přiladovarjemi je kruh princesna Jamila docpil, ze všech serbskich šulerjů su si džiči to vobladali, abych ho vopravdže zahorene a po jedni inscenácii, so šedsta krenje praj, je tež do přichodneje inscenácie. Probe za nuru so hižo přichodných dňach započnú, hižo na nový týždeň sredu 16. septembra započne serbske dječace dživat vo zvučovač za rú Kuzmorský kvobuk od Jevy Márie Čornakec. Ľube dječi, jeli máte lošť tam subočiniť, to ste ľube vítane. Zajímce nech přijdu rade na tuté sredže poponiu na pocioch do vulko dživadua domu na probu jevišťo. Ra serbské spisovačeky verči so vokolo vodných mužov, serbské povešče a baje a hišče pokazka za dorosčených ľubovarjo serbsko dživadva, serbské činorie svedči so přichodne premiera ze Sloppy Dolls a to sobotu 19. septembra večer v Haslove.

0: mě svoje mám.
1: Znanost, če je tež zaž v dňach v WhatsApp-statusach znatých vúľadali luštne KI videa z Dylan, kýž vábia za kunstdženský svedžen Babilič a Ralbicach. Štúš je veľsú nekak znaté to, abo tu vúľada štám v tutých videách, ktorýž však nie sú vopravče reálne natočené, ale sú rýze na ličaku abo šmuratku nastali s pomocou kumštnej inteligence. Najnovšim videu je vidieť, kak Ralbičin je stán za Babiliča tvária, tola poničím so kúžde s pomocníku do minifigúry pomenší. Danny Glocksin je za tuto videa zamovite a přeradží, što v opytovariu a v opytovarki kunstdženja Ralbicach šitko takhle odšakuje.
2: Naše Babiliča zájí so piatkvičo s našim obľubovaným vôbeďovaním voňových voborov. Subotu večo viedže nás potom Mike Brzan po písanom programie. Přiladovajú môža so veselič na jen mix se zrejemi, live učby od našich rockpiatov, každé šelaké skeče so raja. Highlight večera bude zase náš navrčaný film a potom prosíme kajš zvučené na reje. Ta nedžela je napakovaná se šelakými highlightami od Renčeho Pivka, konaceho športa, dječace Čaperové Viki a čkůjky tomboli.
1: A ještě už má lošt a lubost, než se tam dženca jutsu abo nedželu dojedže abo medla tež na všech cioch dňach a za těch, když jsou čipní na vone KI videa, poladajte tole raz do našeje app MDA Serbia. Tam jsme vám nekotrý z tutych zestajili.

0: Anet ko yan na powers mesh.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Ciš.
2: Dobro ranje. Za letušu 102 postatu skadžovanku pyta režija Votnitka za programovými dybkami. Kajž Milena Vočarjec a Maximilian Gruber jako vumjevský návod z Džilitaj môža so zajímce hač do 1. oktobra ze svojským přinožkom Polanieju přizivíč. V jejach budeské krone, ale tež na všelkých druhých miestnach je za čas skadžovanky tež zaso miestno za vumjevské tvorby zamovitaj dále z Džilitaj. Letuša skadžovanka odmije so 21. novembra. Na Povansko-šulskim centrum je Konrad Cuse ve Vojerecach bečera symbolický zahrv za tvar moderného KI-labora. Novotvar má hač do konca leta 2027 hotový byč. Plánované sú miestrujím vôtovanie s VR-navočemi, špundovania kýž ze senzoriku dživaja a inteligentné rumnostné systémy. V osebie vukubvanskej vovukaj ládanie a logistika máte i z nových huknienských možností profitovať. S investíciami niedže 3,15 miliónov euro nastane s tým na príchod usmerené vukubvanské stejnišťo za povanské kubvanie, budeský okres informuje. S prvnými tvarskými dživami pak so hižo júliu započeli. Srbské dječace dživadlo pri NSLJ je 8. a s dobom posledne predstavenie inscenácie Princesna Jamila v sredu budeským dživadle na Rodže Ravo. Dohromady 830 přiladovariu je inscenáciu vidžalo. 15 holcov ze Srbsko gymnázia a Srbské vyššie šule Budešin predstaví ru dokova vokova princesne, kotraž čišinu na kráľovským dvore viac nevutraje a so do sveta poda. Pěč z rajakov přejnže nětko do zhromadného dživadlového projekta Domizna se srbským modžinským dživadlom pod návodom Mirka Brankačka. Ponovenie B7 a 90 v Němcach dále plánuje kajž předvídžané a přitom termíny derje dodržuje. Kajž dželi krajný zariad za drohotvor a vopkat mají nímale šitké podvožky spřijotované. Jako příchodný krok so drohotvorské dživa vupísaja. Předvídžané je kletu na lieču tvárič započeč. Paralelne k tomu kvádu v Nemcach potom tiež nové rove za médie. V Tuchovském lesu Pala Poršova informuje netko nová digitálna doživenská túra vo staviznách areála. Tuchovský les bie v 1980 letách zaurené pasmo, dokež by tam ležonosť vojska. Ešte dženca dopomínaja bunkry a druhé povostanky na niedešu sovietskú raketovú bázu. Doživenská štežka poskyčuje na niedže 3 kilometrach všelaké stácie s pokývami, malými nadavkami a hudančkami. Štežku bežeč traje niedže hodinu. Je to jedna z miestem cínače túrov západnej Vúžice, ktoré šoďa so s aplikáciou Audoria Přesliđič. A to bych ju naše pojezdče, kýž namakáče tiež na našej strane internete, aby naše app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A ešte je šire a s blakami tiež kúria vojte, potom očakujeme dnes slunca a mročele ve vodmenie, mimo pak sucho vostač pri temperatúrach až do 21 stopňov, podobne započína sa júciša sobota, trojka najprv s blakami kúriava, potom odmeniace, ale sucho, hač do 23 stopňov živé slepro júce stupa.
0: Na počach der beží nám niečo znať nie, što už môj nekak mylič. 4,5 menšiny po na povosmiche.
1: Srbský rozvoz.

0: Wie. Wieder, wieder musst du Wunamagangi.
1: Neue Fachhöhe Nastauks Ledjak aus USA dreht die Fachhöhe Smart Mobility Leber Bolacorne kommt zur Pilnie Studuja. Damschak zabiraja so s autonomnymi autami a runje pschidale wujitschu taikich moa wane dziwo pomac. Když autonomne auto bez šoféra jedže, one svoju okolinu se senzorami a kamerami obkidžbuje. Tute informácie kumštna inteligenca vúhodnoča, kotraž potom na ich zakvadže rozsudža, hač ma auto boržič, pospiešič, odbočič a tak dále. Če odla pak so tajka KI tak abo hinak rozsudži, hodži so lidma rec. V obličenja su tajke kompleksne, zo je tiž fachovce nerozumia. To je problém, když pitaja za zmylkami, abo když spitaja za vopkat strašne zadžarženje auta korigovač. Tohodla su informatikarki z USA přidatnu kumštnu inteligencu ujili, kotraž je kajž převožova. Človeckých suvach a zrozumlivých konceptach informuje tuta, čehodla plánovanska KI auče čini, što je šuona čini. Jeli napríklad auto rozsudži, že má boržič, potom převožovanská KI šie předležace informácie analýzuje a to šo s rozumlivým konceptom přiriaduje. Napríklad, dokiaľ sú senzory kolesovaria spoznali. Tole ona sobu jedúcim auče žili a s dobom nadávok do kontrolného modula dáleda, zoby auto opravdu boržilo. Přes túto krutú integráciu sa zavieští, že převožovarská KI tež opravdu to posredkuje, štož auto runie činí a si jenož nešto neumyslí, štož však je nadal špak kumštných inteligencov. Tešče je systém žno k novým dopoznačam vied. Tak je testové autonómne auto všetco před kolesovarem zastavo, ale ujinovo so jemu ženie nie je. Inženierky z toho ukadžachu za auto kolesovaria dla boržži. Z přeložovanský KI pak se pokaza, za auto kolesovaria jako tajkého se vás poznalo a toho dla ty ženie kurs zminilo nebie. Ale jedna šesovo núzové boržženie, dokež sú odstavkové senzory nekajký zadživk spoznali. Z tutej vedu mu šofér zaje došť zapšimnič, zo nieby núzové boržženie treba bylo. A inženérky vedža, na čím dobia dživač, zo bychu autonómne auto polepšili a viesčiše činili.
0: Veda, vedomosť a vunamakanky.
2: Smrčenom venkom, 7 hodin, 8 a 4, 12 do 8.

Jež, nuško jež, přes kraj tožné pytnč, so je lečo tola nimo, liščo so barbi a páda zdžilažno a vidžeč je to tež na tým, za so ratario, búria, kukuricu, zvujko, džila tež ižo žnieli, napšikvát tež jedžeš z Bielšec na smir Budestece, abo na celé druhým plaku tež jedžeš ze Čichojnce na smir Lubochu a niekotre kilometre dále na smir Kšihu Bošč, Kvačice, Vulku, Dubravu, tam bych ho čel. Včera runie ešte pri tým a neviem, hač še tiež vyžno rybách pobyli. Ja miach pred niekotrými dnemi dosť dobrý vúbier na rybách, kozaky, marunky a samo niekotré kuriatka bych upodla. Sodom, bohosť.

0: Nie ma czego, myślę, że na sobą dostali. Nie jestem tu dżęca, wierzę sama, ale romadzie z Matią Cyżom.
1: Policja z G.
2: Nieznači su sa zajšvedne kamiencu na Machorovej do bydlenia zadobili a z neho televízor kajštež viacero tisace euro kradneli. Polícia je slede zavistčiva a niecko za paduchami pyta. A hevak mieše polícia schredu s nekotrými nezbožami k činenu. Živeč a 70-letná je schredu poplňu napríklad nedaloko nesvačidva ze svojim Renaultom z jezdnie prišla. Ona bie nad rozem je s nesvačidvom a sjanenami popuču, po takým podrozek i švedže přes Koslov a zdotal nejasnije příčiny prasne nalievo podľa drohy do štoma. Přitom so seniorovka lohce zraní. Autopak bie tak skoncované za dobe, že so odvlec, vecna škoda 60-60 euro. Torunia sredu poponiu je čornom komcu nakvadne auto z cichu tankovne kolidirovalo. Jednaše so LKW, kýž mieše drevo, po takým zdonky na připoviešaku a tiež taký krán, kýž tute na připoviešak kvádže. A tún by najskrepšie vysoký, tak so riesne, ako chceše 20-letný šofér tankovač. Dokéž by LKW s tým pozdatne vyšší ač dovolené, sú jemu kneflači kľúče zčázali a jeho vozivili nastavic na škoda ve vysokosti 20-30 euro. A cvičen jezbožo je so sriedu ižo ráno mie s kupšicami a bukecami stalo. 44-letná vodžaka Forda chceše tam nalivo do ležonosti odpočič, dobieše pak na napřečunu vopka točakač. Za nie jeduce vodža Mercedesa, dla toho tež pozasta, za ním jeduce šofér Renaulta pak najskere dremaše a prasne do Vítova a storči tutun do Forda celé prytku. Vodžaka tutoho so lohce zraní pri karambolaži nastavic na škoda ve vysokosti 5-10 euro.

0: Ko serbske politechniske wische Schule dobe Romages Orchestrum dede hische Mischanske hojivat war Budeschin bische donara vanjes lita djertnachisto djewech a bejesach melodius tvorio je Bernard Krautz anitkoje na budjewechich.
1: Serbski Rozvoz. Povestje. Studio Matej Cish.
2: Dobar anje. Za letušu 102 postatu skadžovanku pyta režija Votnetka za programovými dybkami. Kajž Milena Volčarjec a Maximilian Gruber, jako vumilski navodci zdjelitaj, moža so zajímce hač do 1. oktobra se svojským činoškom Polaneju přizevič. V fojejach budeskeje krone, ale tež na šelkých druhých miestnach, je za čas skadžovanky tež zaso miestno za vumilske tvorby zamovitaj dále zdjelitaj. Letuša skadžovanka votmeje so 21. novembra. Na Połowansko-šulskim centrum je Konrad Cuze ve Vojerecach večera symbolický zaryv za tvar moderného KI-labora. Novotvar má hač do konca leta 2027 hotový byč. Plánované sú mezrujím vôtovanie s VR-navočemi, špundovania, kýž ze senzoriku dživaja a inteligentné rumnostné systémy. Vo sebie vukubvanský obvuk aj ládanie a logistika má tý z nových uknienských možnosťov profitovať. S investíciami, niečo 3,15 miliónu euro, nastane s tým na príchod usmeriané vukubvanské stejnišťo za povanské kubvanie, tak budeský okres informuje. S prvnými tvarskými dživami pak sú již o júliu započeli. Serbske dječace dživadvo při NSLJ je 8. a s dobom posledne predstavenie inscenácie Princesna Jamila v sredu budeským dživadle na Rože Ravo. Dohromady 830 přiladovario je inscenáciu vidžovo. 15 holcov ze Serbského gymnázia a Serbské vyššie šule Budešin predstaví hru dokova vokovo princesne, kotraž Čišinu na kráľovským dvore viac nevutraje a sa so do sveta poda. 5 srajakov přenže netko do zhromadného dživadvoho projekta Domizna se serbským modžinským dživadvom pod navodom Mirka Brankačka. Ponovenie B7 a 90 v Nemcach dále plánuja kajž předvidžané a přitom termíny dere dodžažuja. Kajž zdžili krajný záriad za drohotvor a vopkat, maja nimale šitke podvožky spřijotované. Jako přichodný krok so drohotvorské dživa vupísaja. Předvidžané je klitu naliečú tvárič započeč. Paralelne k ponovinu droji kvadu Nemcach potom tež nové rovy za médie. V Tuchovskom lesu Pala Poršova informuje netko nová digitálna doživenská túra vo staviznách areála. Tuchovský les v 1980 letách zaurené pasmo, dokež by tam ležonosť vojska. Ište dženca dopomínaja bunkry a druhé povostanky na nedešu sovietskú raketovú bázu. Doživenská z Češka poskyčuje na niedže 3 kilometrach šelaké stácie s pokývami, malými nadavkami a hodančkami. Z Češku bežeč traje niedže hodinu. Je to jedna z miestem cínače túru západné Vúžice, kotrež hoďa so z aplikáciu Audoria přesliečič. A to byťu naše povestče, kýž namakače tež na našej internetnej strane a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Runie je pomročeno, tu budešinie, ale tež svonco dženca vuladáme, to reka vodmeniace vedro nás dženca vočakuje, vostane pak sucho pri temperatúrach, hač do 21 stopňov, júce podobne vodrania s blakami. Kúriava, potom mročele a svoncové vodmenie, temperatúry hač do 23 stopňu na svýce očakuja.
0: Ja neviem, hač, že oni tam všetko steja, ale před hodinu Vyskachu, před Globusom Vojerecach tam, čiž smieš 70 ječ. Najlepšie zojen so potom máš, tož tam steje, potek im 70 nic viac. Štyri, bona podžuječiche, dobrú jezbu, přijemoj.
1: Serbský rozvoz.

Hodžiska, vosa da svečilica 950 let Hodžiska cirke, a tomu je jutce sympozi ze staviznickimi přednoškami planované od popodňa na po 2. maj. Referenča budu dr. Jens Buliš, farar Christoph Rummel, Trudla Malinkova a Gerhard Krautz. Nedželu, zajúci šim, dopodňa na po 10. sveča hodžijú potom dvorečne svečenské kemše. A cove konstiženja přeprošuje s vopširnym, gamušnym programom Dovarstvo hodži sveči na svečeniščo při šuli. Nedželu na dňu votvoreného pomnika bude mez druhým tež šulský muzej domizniska stvarbe Ptačicach votvorená. Obladač môžete si tam dvúriečnú vústajncu. Prvný kroč, přeprosím miesto Kamenc na džen votorinných zárodov, poladač môžete do šelkých zárodkov a zárodov ve okolínie Kamenca, ale tiež mieste samým. Vulkotná voda rika svetné oratóri, ktorý smie džen sa svoju prapremieru večerna po 8. budeskej krone, a nedželu zajúcišim na večer 5. sa oratóri potom druhý raz predstaví. A tole jule, tole je tiež Prinja Serbska kultúrna brigáda 8 hodín 5.40. Dobranie.

Nic rednejšieho nedajú ako chenc. Týždňa ako všetná miláže, der je až co šoc gromáže s nami na nien jaslíš. Sárska muzika caká na vás přínosky, to a druge, co my vám porúcuš, vás přepšosíš alebo dorade dáš. Co to dokladne, jo, to vám net přeražijem. Ja som Anja Kochoč-Švácová, žecu vám redne pík a veľa viasa na přísluchaniu.

Na vernisažu vás přepřesujeme do Serskeho muzea v měšče. Ktož se za sersku politiku zajmujo, vocho se bude gvona zgromažina domovinské župy Dolna Vůžica. O tom vás informirujeme. Na Dolno-Serskem gymnázium je su startovali do nového šulského leta se zbrachom ceptarku a ceptarju. Veto porucuju nové předmět Serski plus. Vice z Gönjoša Žínca v rozgronje ze zastupniju Vidnicu gymnáziuma. Jo, a ze Žišecem pestrovom, co mi zase zachopíš, gaš jo muzika do uzneva.

0: Rosner.
1: Lukas, se ti skonc ni geto vil?
2: Ja, to njame žo mama.
1: Ale te veš, smejoš akle ven, kaž budu tvoje domace naroki geto vil.
2: Och, mama, potom bužo južo šma.
1: Prosim ten dali. Ja pejžem nento nakupovat, kaž přižem domoj bužoš geto vil, okej?
2: Och, takie głupie domacne nadoki.
3: Ja, ga, myżom typie pomagasz.
2: Ty?
3: Co dla nic? Musisz ty nieco mylować?
2: Nie, musim nieco ulicyć.
3: Ojej, tak wiele licbo.
2: Jo, nie jo to głupie. Niento dem szykno hyści gromadu slicyć.
3: Potom smijoš sevu gromadu licbu. Co jo toho?
2: To jo jadna pětka.
3: Píš? To ugleda jinak váze.
2: To mě něto nic nepomoga. Co se lubě s Markusom grajkaš, ten juž nam jo caka.
3: A co godla? Potom mě licíš?
2: Dokuláš ja to njamogu.
3: Stare nan kroni, kašnice njamožoš, potom musíš se pomoc pýtaš.
2: Pomoc. Snáš.
3: Hej, žogote nencoš.
2: Staki bužo mě pomagaš, ven viele vie.
4: No jo, Lukas, co ga jo?
3: Musíš Lukasoju?
2: Staki, ty se raz gronil, až dejme sebie mjaze sobu pomogaš. Gaš raz dale njeveme.
4: Jo.
2: A njento ja dale njevem. Dejm njeco ulicíš. Ale ja njevem, kak musim to gotovaš.
4: No, no, pokaž raz, tak šiško to nejo. Máš ti jeden písak? Gledaj raz. O, to jo 100 a 3 a 4.
3: O, taká veliká licba.
2: Tam jo Markus, staký, přižom net za 6 let. Môžeš mě to přosím ulicíš?
5: Cevet nádok či a cestvo storí teke.
4: No krojnoraz, Mila, nejoga to s tým pomaganím, ináč menio nebylo.
1: Staki, co gatla máš ty zešak ved Lukasa? Se ty ty domácne nádoky za njogo cenil? Lukas!
6: Jo, tak zavišče nejo to bylo minjone s tými domácnými nadokami, ale nindo njoco mi veci na šulu myslíš, ale jano na kenc tyženja, v tom zmysle žicim vam vjaso v kenc tyženja, ľužiši.

Jensa vytvorilse v Sarskem muzeu Hašebozu nova ustajenca s titulom Dennis Galloway oblica ze zajžonego casa. Bůže to drogovanie do zachadnosti. Šotijský etnograf Dennis Galloway jo dokumentiroval živenie dolných Serbov na zachopinku 20. stoleša s veci ako 70 carno-bivými fotografiami. Gerald Schein a akordeonist Vasil Kravčuk obrubio te vernizážu muzikalisky. Zikar píšich se to zachopio. A potom bůže ešte dalšný vesibný program v rámiku muzeumových nocov a open art Lausitz Biennale se pokazujú serbské motívy na fasáže muzea. Ja se liš myšlo se na elektriske serbské zvuky a interaktívnu stáciu. Jo, veci pokazku za ten konstruženia zmiar net po muzice Larisa Karbyšec za vás.

0: Servus.
1: Hyši trebaša ideje za lichoce a skönstiženja pen miestarajša se. Mám jeliki ubia za vás. Jano musíša se nieco upytaš. Lubovanje umjelstva a fotografije v Hržebuzu majú gluku. Staje płachtarni v Hržebuzu vetverio se žinca zega 75 hyši druga nova ustajenca. Mjazica sami architektura a šetne žen v Úžice pokaža neži 500 fotografijov. Kenč dokumentiruju šetne žen architekturu a zmienu v Úžice. A nestarajša se, gaš nemaša cas žinca. Mežešo tverbe vet fotografa Erich Schutt a architekta Martin Maleška hyši až do 9. novembra obšivovaš. Za mej přijduci tip musíša píčku dalej, až do budyšňa, ale to se upošijo. Prítna Serbská kulturná brigáda a Serbská komorná filharmonia všetstajo tej prédny raz nové oratórium Mierčina Veclicha Ulkotná veda. S textami serbskej lyrikárky Reža Domašcina a s fotografiami serbského fotografa Mači Bulank. Prapremiera je žinca na povesmich v Miešanskej hali v Budyšine. Dalšie informácie k termínom a tiketám namakajašo pod www.dybkensemble.de. Hyši viacej živadva bužo sobotu v Munje v Liešťach. V rámiku muzeových nocov prezentírujo tam grajaka Štefani Máznikojc svoj nový program. Vena se zabiera s svojskými serbskými kajenjami a s staviznami familie. Kus zachopijo se zega storych. Zastup jo darmo. A sobotu nie je jatnočký termín. Tak živieš nás tega septembra, drioku, abo živie tega oktobra v Hržebuzu mežošo se kus ogledaš. Sobotu jo hyši raz cas za muzeju noc. Tošten könstiženja musíšo za to do Małego Kölska, Böscholz abo Ochoze. Stare cyglóni v Małom Kölsku bužo juž siga žasšich zajča Kšamarský mark, siga styrich live-muzika a siga šeštich line-dance. Se vieme, že šo teke staru cyglóniu se ogledáš. V Böscholzach mežošo se vjaceliš na knigovú prezentáciu. Siga Styrich v Strittmatterovej Lože citajú autore a autorky z knigov Wurzeln und Wandeln der Lausitz. Ochoze vabi Domonijský muzej vet Siga Styrich s kafejom a tykajncom. Stavisne nientejžnego muzeja, akjo bu do togo juž kjercma a starašulak še tam ulicovaš. Vierjo cas kokotov v Vúžice. Tošten könstiženja mežošo svešiš navok v Brazinje abo zaspach. Rejtaje a žoča v Brazinje umaršírujú zigadveju, ubiekovanie zachopijo se na počich. Viaco vet na povesemich jo tradicionelna reja z kupku Lausitzblech. V Gobinje bužo ten könstiženja kjarmuša. Na svižení štúpidla ogňovej obory mežošo juž sobotu vet siga sedemich rejovaš z kupku Dochitala a z DJ Didu. A nežadu, že svižen dalej. Vet siga 12 z zajčným pívkom a vet siga 3 z kultúrnym programom. Zastupio dermo za ženské v serbskej drastvie. Nježelu jo žen vetverijonego pomnika. K tomu vetveriju šak muzeje, grode a cerkvie regiona svoje žurija. V vjetršoje jo na tom dňu tradicionelnje serbsko-nímska namša, zega žasešich se zachopijo. No jo, myslím se, až kalendar za könstiženja jo bejne poune njento. Žicim vam vjele vjasela a redne cas. Šikne informacije teke namakajoša v internete pod rbb-online.de/sorben.
2: Jo, a grajo přijošom vjetro sobo.
0: Vjetro.
2: Žínce môže sa uatám krotko svinco pokazať, že zvyčík opak vestenio pomrocone a to pri maximálne 19 gradách výče bude rednejšie žen s maximálne 21 gradami a svinco sa cestčej pokazujú. V noci dejse pen padáš a to bežko nieželú tak vestenio cevy žen dejse padáš pri maximálne 17 gradách, ale svinco ve účobie ga šikne máme.

0: Všetko, ako sa za sarské menia zajmujú, budú si jasili, že na nové žije naše jezírie. Meniovedník, co nám zase všaké rozjazniš.
1: Mienia ujasňone. Ved našako mieniovedníka doktora Kita Křižanka. Žinca?
2: Dobrjohúk. Ve srejžovieku jo byl Dobrjohúk veľgin uznamný a bogatý kloštár. Jomu sú slušali viele sov v okolínie a v tom jo viele viedobnostných sleženjov, ve ktorých jo šlo také v serbskej riecnosti obydlastva tých sov. Ale v tom jentnejžo, ale v tom mieniu Dobrjohúk. Ve nastoj už ve veľgin staršem písnem žriedvu ved zachopjenka jadnastega stoleša. To žriedvo je ta svauna kronika biskupa Titmar ved Merseburga a obšim je obšeliš viele informacijo ve Svovjanach ve podzajču rieki Solava. Znaš by bylo dobra vjec to raz ve drugom usčivanju dokradnje predstajiš. Ve našom páže ve tej kronice stoj, až vojsko s nímskim králom je dosegavo dobra luha v kraju Užica, že štrúko vejaky sú na nich cakali, aby pen gromaže šieknuli přešivo pelakam. Tak to ulicujo biskup Titmar v dalokem Merseburgu. A už v tom prietnem dokvaže z tej výdobnej serbskej slovie, s ktorýmaž jo se stvorí vo tom je Dobre a Húk. S takým jo to Dobre Húk, kenč bylo na tom miestne, a tak to stoj ve šiknych lexikonach ve miestnych mieniach. Ale co dej to popšavem byš, Dobre Húk. Při samým zabyta je hinakša teoria, ktorúž je raz predstajil Arnošt Muka a ktoráž je bola jasná, také domunískym sliežarjam ve regionie. Tam ve Dobre Húže je riecka Mave Halčter, abo na nímsky Kleine Elster. A tej riecce sú gronili Dobra, zachopnje a letztotki dvojko. A s takým to miestno, žež pesdžej sú zavožili kloštár, jo bylo Húk při riecce Dobra. A to mám za verje podobne, také z perspektívy písarjov v nímskych korodach za Solavu. Rieky sú byli už předsej dalocko znate. Lúže sú viežili, až v podzajčnem smierie jo objo a penjo carna halčto, až tam jo riecka zmienim Dobra ten teke. Ale jaden viečši Húk při te riece jo jasne dybk za orientáciu a se gržece zmakaniščo. Na kúžde pát jo to jasnej, ako Húk kenč jo nekak Dobre. S takým Dobre Húk skerje jo Húk při riecce Dobra a nic Dobre Húk bymienil.
0: Slyšeli ste meniovedníka Sarského instituta doktora Kita Křižanka. Za dva týždne bude zase na reži.